0: Radio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje 1/3 majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za 2 v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěným z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už 2 roky. Místním se uleví. Místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s 2 sty byty a rodinnými domy.
3: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i s prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než 500 milionů korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé 2 dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1 a Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: očekávané v dalších 10 dnech stačit nebudou. Nedostatek vody v Česku se poslední roky prohlubuje i kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
1: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
0: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se dvěma soukromými osobami. Přestože asociace všech 4 českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
3: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
4: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
5: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty, protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.
6: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
3: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů. Na jižní Moravě může být i 17.
7: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti.

0: Nyní to přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už 2 roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s 200 byty a rodinnými domy.
1: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i s prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než 500 milionů korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé 2 dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou plné. Omezování dodávek nehrozí. Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala to řekl v České televizi. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá dál. K tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba 2 až 4 měsíce dešťů. Srážky očekávané v dalších 10 dnech stačit nebudou. Nedostatek vody v Česku se poslední roky prohlubuje i kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou

0: organizace se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se dvěma soukromými osobami. Přestože asociace všech čtyř českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KNAPu ve Vrchlabí. Ředitele dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v Pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
1: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
2: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
3: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
4: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty, protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.
5: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
2: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů. Na jižní Moravě může být i 17.
6: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dehtu a to pak může hořet.
1: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už 2 roky. Místním se uleví. Místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s 2 sty byty a rodinnými domy.
3: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i s prostory pro podnikání a relax.

0: finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé 2 dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 6. společně startujeme ranní páteční vysílání tady na Goldu. 9. říjen, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už Bryan Adams, skladba Summer of 69.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné páteční ráno, 9. říjen, my se i nadále po 6. do půl 7. můžeme těšit na další muziku, let 60. až 80. ze všeho nejdřív Demis Rusou z písnička Goodbye, My Love. Goodbye. Máme tady pátek a mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak máte zataženo, případně už někde vykukuje slunce, kolik ukazují vaše teploměry, to vše mi můžete napsat, číslo na náš WhatsApp je 734-787-981, zapojte se do ranního pátečního vysílání tady na Goldu i vy.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční ráno, 9. říjen, po půl sedmé, další muzika let 60. až 80. Survivor, písnička Eye of the Tiger, také skupina Bee Gees, Willie Nelson, ze všech nejdřív Cher, nahrávka Bang Bang. Teď už se ale o slovo hlásí naše redakce, na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. Hasiči uvolnili kamion zaseklý pod viaduktem v pražské Krči. Práce na jeho odstranění pokračují. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic a obměně senátu. Německá policie zadržela v noci muže, který při kontrole zbraní zastřelil dva úředníky. Někdejší německý kancléř Schröder se zúčastnil oslavy narozenin ruského prezidenta Vladimíra Putina. A ve včerejších předehrávkách hokejové extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a Sparta podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. Dnešní chladný den přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Tolik krátké zprávy, loučí se od nich Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Tady rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji pohodové páteční ráno, 9. říjen do 7. do zpráv celou za malou chvíli 5000 volts, písnička I'm on fire. Dnešní večer tady na Goldu nabídne originály českých hitů. My opět pro vás chystáme naší cover show. Po 18. nás čeká hodina takovéto muziky. Doufám, že si nás opět naladíte. Teď už ale 5000 volts, přeji hezké ráno.

0: Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Uvízlý kamion pod Pražským mostem hasiče řádně potrápil. Uvolnit se jim ho podařilo po celodenním úsilí až hodinu před půlnocí. Pak se pustili do rozebírání soupravy, aby mohli zablokovanou silnici v Pražské Krči zprovoznit. Vídeňská ulice je stále uzavřená. V místě nehody se začínají tvořit kolony. Češi dnes zamíří k volebním urnám. Ve 14 hodin začneme vybírat nové primátory a starosty našich měst a obcí. V některých částech republiky se bude volit také třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. O té své by měli mít lidé informace s dostatečným předstihem. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec na Impulzu připomněl, že odevzdání hlasu nebrání ani to, pokud se někdo nemůže třeba ze zdravotních důvodů osobně dostavit do voleb. Místnosti.
2: Volební zákon poskytuje tradiční institut hlasování do přenosné volební schránky. Je to poměrně jednoduché, protože právě i na webových stránkách najdeme třeba pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Jsou dohledatelné telefonní kontakty do každé volební místnosti v rámci toho daného území.
1: K volbám potřebujeme doklad totožnosti. Znovu bude možné se prokázat i e-dokladem. Volební místnosti budou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 ráno do 14 hodin. Mateřská škola v plzeňské Doubravce zavádí takzvanou večerní školku. Jednou za měsíc připraví pro děti program také po klasické provozní době. Rodiče budou moci čas využít k odpočinku nebo společně stráveným chvílím.
3: Program od 6:30 do 9:30 večer má rodičům umožnit, aby si dopřáli společný čas ve dvou. Obvod chce pomoci těm, kteří nemají prarodiče nebo jsou na péči sami. Tento projekt nabízí od října jen 54. mateřská škola a služba se bude dělit mezi 6 tříd. Dvakrát za rok tak budou moci odpočívat rodiče předškoláků, rodiče ostatních žáků od 4 let věku jednou ročně. Když se večerní školka osvědčí, nabídnou ji i další zařízení v Doubraveckém obvodu. Klára Fajstová, Plzeň.

3 minuty po 7 hlásí se Adam Kořica, přeji hezké páteční ráno, 9. října, teď už další hity let 60. až 80. Starship písnička We Build This City.

0: Jen blíží se 7:30, kolegyně Martina Kroa už pro nás chystá nejnovější zprávy, do té doby ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Asi se shodneme na tom, že pátek jako takový má svou zvláštní atmosféru. Někdo ji cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláků nebo otevře první pivo. A někdo pozná víkend úplně jinak, třeba podle toho, že najednou prázdné parkoviště u nádraží. A já se ptám, jak poznáte, že u vás začal víkend? Máte nějaký páteční rituál? Převleknete se po příchodu domů rovnou do tepláku, vyrážíte na zahradu, do dílny nebo na chalupu? Patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři? Máte doma páteční film nebo seriál? Jezdíte každý pátek někam pryč? Co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí?
1: Pátek 7:00 večer u nás začíná takto. S manželem a pak se uvidí, co s načatým večerem.
2: Můj víkend začíná právě za hodinu, protože jezdím noční, takže víkend super, bydlím na chalupě, takže vezmu buď sekeru, pilu a budu dělat dřevo, nebo vezmu lopatu, budu zahazovat pískem septik a těším se na neděli na večer, až půjdu v klidu do práce. Mějte se fajn, hezký den všichni.
0: Mějte se, hezké ráno, ať vám ta víkendová příjemná práce na chalupě utíká od ruky. Pozdravujeme. Co vy ostatní, jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál, co u vás neodmyslitelně patří právě k pátku, k dnešnímu dni? 604 111 211, to je číslo k nám a my už teď pouštíme další muziku let 60. až 80.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, pátek 9. říjen, po půl osmé, Blondie, ABBA, také Gary and the Peacemakers, písnička How Do You Do It a další muzika let 60. až 80. Teď už kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Hasiči odklízejí vrtnou soupravu uvízlou pod Pražským mostem v Krči. Souběžně s komunálními a senátními volbami se uskuteční 37 místních referend. Týden Nobelových cen dnes uzavře očekávané ocenění za mír. Vojenská poprava střelce z amerického Fort Hoodu bude přenášená živě. A po reprezentační pauze načne ligu předehrávka posledního Zlína s vedoucí Slávií. A dnešní chladný den začneme sluníčkem, později se opět zatáhne. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Pátek 9. říjen ve vzduchu už tak nějak začíná viset myšlenka víkendu. Já vím, máme tady ještě stále ráno a do víkendu do konce dnešního dne času dost, ale my se dnes v ranní tématu zaměřujeme právě na to, že pátek jako takový má zvláštní atmosféru a mě zajímá, jak poznáte, že u vás začal víkend. Máte nějaký páteční rituál, převleknete se po příchodu domů rovnou do tepláků, vyrážíte na zahradu do dílny nebo na chalupu, patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři, máte doma páteční film nebo seriál, jezdíte každý pátek někam pryč, co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí?
1: No asi možná páteček tak, že já jako školník přijdu do práce v pátek a hned tam z rána zavolám, je pátek. Tak máme všichni dobrou náladu, protože víme, že máme dva dny volna.
2: Dobré ráno všem, tak pro mě je začátek víkendu, vana plná pěny, sklenička dobrého vína a knížka a myšlenka na to, že ráno nemusím vstávat. Takže přeji všem krásný den, ať ten pracovní pátek rychle uteče a už je ten víkend tady.
0: Ano, je to tak, pozdravujeme, přejeme hezké ráno, do večera, do konce pracovní směny ještě času dost. Já se vám pokusím zpříjemnit další chvilky pátečního rána naší muzikou 60. až 80. a zajímá mě, jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál, 604 111 211, to je číslo k nám.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Hezké ráno. Pražští hasiči nakonec vyzráli na zaseknutý kamion v pražské Krči. Vídeňská ulice u jižní spojky je ale ve směru z centra stále zavřená. Silnice se ještě musí po zásahu vyčistit a upravit. Ve Vídeňské a Michalské ulici v Praze se podle naší dopravní centrály tvoří kolony. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé můžou hlasovat dnes do 10 hodin večer nebo zítra do 2 hodin popoledni. Výsledky z menších obcí by mohly být známé do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně ale až v neděli nad ránem kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech. Volební komisi ve Velkých Karlovicích čeká pořádný zápřah. Dnes a zítra si hodně zajezdí. Obec totiž patří k největším u nás a mnozí lidé bydlí na velmi odlehlých místech.
3: Starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík, mimochodem v čele obce od roku 1998, připomíná, že katastr čítá 81 čtverečních kilometrů. V tomto směru jde o jednu z největších obcí v České republice. Znamená to tak podle předpokladů o letošních volbách asi 20 výjezdů volební komise s přenosnou urnou za většinou staršími lidmi, kteří bydlí v okrajových částech. Cesty bývají různé, dojezd ne vždy snadný. Jan Čadár, Velké Karlovice.
2: David Pastrňák válí. Dvěma góly a dvěma přihrávkami se zásadním způsobem podílel na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence. A dnešní chladný den přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké páteční ráno, 9. říjen a teď už další muzika let 60. až 80. Frankie Goes to Hollywood, písnička Relax.

0: Dobré ráno, pátek, 9. října, blíží se 8:30. Dnešní den, pátek jako takový, má svá specifika. Blíží se nám víkend, má to tu atmosféru, jo, kterou někdo cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláku nebo otevře třeba první pivo. Někdo pozná víkend úplně jinak. No a jak to máte vy? Jak poznáte, že u vás začal víkend? Máte nějaký páteční rituál? Jezdíte každý pátek někam pryč? Máte doma páteční film nebo seriál? Patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři?
1: Já vás poslouchám. U mě už víkend skoro začal, já mám zbalený kufr a frčím do Františkových Lázní.
2: Nám už pátek začal a čeká nás dočevita víkend, protože jsme právě v autě, jedeme na letiště a čeká nás krásný víkend v Římě.
0: Šťastnou cestu. Pozdravujeme, užijte si Řím a hlavně nezapomeňte na takovéto italské dolce far niente, sladké nic nedělání, pohodové zahálení. Já vám přeji hezké ráno, pokračujeme v muzice 60. až 80. číslo do ranního tématu je 604 111 211. I nadále mě zajímají vaše páteční rituály. O 8:30 kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy.

0: Dobré ráno, zdravím vás z rádia Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, doufám, že máte fajn chvilky s naším rádiem. Po půl deváté, další muzika let 60. až 80. John Denver, Bonnie M, ze všechny dřív skupina Beatles, písnička Paperback Writer. Myslím si, že kapelu Beatles má ráda i naše kolegyně, zprávařka a Martina Akroa. Martino, ty se tak usmíváš, takže mi dáš asi nejspíš za pravdu. Hezké ráno i tobě, pojďme na nejnovější zprávy.
1: Radio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Vrtnou soupravu uvázlou pod mostem v Praze se ráno podařilo odvést. Silničáři pracují na odstranění škod poničené vozovky. Češi začnou rozhodovat o budoucím složení radnic a obměně senátu. Agent imigračního úřadu v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem. Zástupci Ukrajiny budou podle prezidenta Zelenského dnes a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. A ve včerejších předehrávkách hokejové extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a Sparta podlehla Brnu 3-4 v prodloužení. Dnešní chladný den začne slunečně a později se zatáhne. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 9. říjen do 9. hodiny, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Jak poznáte, že u vás začal víkend, máte nějaký páteční rituál, převléknete se po příchodu domů rovnou do tepláku, vyrážíte na zahradu do dílny nebo na chalupu, patří k pátku hospoda, víno, pizza nebo něco dobrého k večeři, máte doma páteční film nebo seriál, jezdíte každý pátek někam pryč, co je první věc, kterou uděláte, když pracovní týden skončí? Pátek jako takový má zvláštní atmosféru, někdo ji cítí už po obědě, jiný až když zavře počítač, převlékne se do tepláků nebo otevře první pivo. Jak to máte vy?
1: Dobré ráno, chci se zeptat, cože je to ten víkend? Já teď chodím skoro každou sobotu do práce, takže jeden den volna je sakra málo.
2: V pátek se sejdeme odpoledne všichni doma, maminka se na nás podívá a řekne, tak ty uděláš zítra pořádek v dílně, ty posekáš zahradu, ty umíješ okna, no a v neděli, když vyjde čas, tak si zajdeme na procházku nebo si zahrajeme karty. Tak takhle někdy probíhá u nás víkend skoro vlastně po každé.
0: Chápu, pozdravujeme, děkujeme za vaše komentáře. Na řadě je muzika let 60. až 80. přeji pohodový poslech.

0: Radio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Pěkné ráno. Už ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. Česko čekají komunální volby, které mají pověst těch voličsky nejtěžších. V některých částech republiky se bude volit také třetina Senátu. Volební lístky pro komunální volby jsou šedivé. Zhruba třetina Česka navíc dostala lístky žluté, kterými se volí senátoři a senátorky. Letos při volbě budoucích radnic zapomeňte na kroužkování. Dnes a zítra se křížkuje. Křížkovat můžeme trojím způsobem. Buď zakřížkujeme jednu samostatnou stranu nebo uskupení a všechny hlasy pak půjdou kandidátům této strany, nebo křížkem označíme rovnou konkrétní kandidáty buď z jedné nebo z více stran, a nebo zakřížkujeme konkrétní stranu a zároveň zakřížkujeme ještě kandidáty z jiných stran. Hlasy pak půjdou těm konkrétním kandidátům a zbytek hlasů kandidátům zaškrtnuté strany. Křížkovat můžeme tolik lidí, kolik má obec zastupitelů. Jejich počet najdeme na volebním lístku vlevo nahoře. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 do 10 hodin večer a zítra od 8 do 14 hodin. Souběžně s volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 se jich týká výstavby větrných elektráren v obcích. Zájem o tato referenda v posledních letech výrazně roste a tento rok bude rekordní. Americký úřad pro imigraci a cla je opět pod palbou kritiky. Agent úřadu včera odpoledne v New Yorku postřelil 28-letého muže z Dominikánské republiky. Ten jel tou dobou v autě s 5-letým chlapcem. Muž přežil a byl převezený do nemocnice. Chlapec zraněný není. Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na mistrovství světa, musí se prokousat těžkou kvalifikací. Vstoupí do ní dnešním zápasem se Skotkami v Pardubicích, u kterého bude i obránkyně Sparty Eva Bartoňová.
2: Nečeká nás vůbec nic snadného. Skotky to potvrzují dlouhodobě. Jsou to účastníci mistrovství Evropy. Jsou určitě favoritama v této dvě zápase, ale říkám, jako může se stát cokoliv a já doufám, že se popereme konečně o to, aby jsme i takovýhle zápas zvládli.
1: Úvodní hvist je v Pardubicích naplánovaný na 19 hodin. A dnešní chladný den přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. společně tady na Goldu startujeme páteční dopoledne 9. říjen. Adam Kořica přeje dobrý den a teď už jsem si pro vás přichystal moji oblíbenou You Can't Hurry Love, Phil Collins.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční dopoledne, 9. říjen do 10. další muzika, ale 60. až 80. Karel Gott, Joe Cocker, ze všech nejdřív ale Brotherhood of Men, písnička Save Your Kisses for Me, a tuto skladbu bych rád věnoval všem dnešním oslavencům. Záměrně říkám všem, protože svátek dnes prosím vás slaví dámy se jménem Sara a Zara a také pánové se jménem Štefan, takže pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Brotherhood of Men tady na Goldu.
1: Rádio Gold

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Pěkné dopoledne. Vídeňská ulice v Praze u jižní spojky je průjezdná. Místo nehody s už odseknutou vrtnou soupravou pod mostem v pražské Krči ale musí řidiči pořád objíždět. Voliči v Česku začnou za pár hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev. Zhruba třetina z nich bude moct v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní komoře parlamentu. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny. Hlasovat je možné do 10 hodin večer a pak zítra od 8 do 14 hodin. Účastnit se letos může až 8,5 milionu voličů. 124 tisíc lidí jde volit poprvé. Vánoční kapr podraží, dlouhodobé sucho komplikuje práci rybářům, v rybnících je málo vody a kapři jsou menší. Rybáři také museli změnit harmonogram podzimních výlovů a dost vody nemají ani v sádkách, kde ryby čekají na transport k zákazníkům. V jižních Čechách už nepočítají, že by došlo k výlovu největšího rybníku Rožmberk a zhruba 20 dalších. Extrémní sucho se zřejmě promítne do ceny tržního kapra, ten podraží v řádu jednotek procent. Nové album skupiny Krištof je venku. Populární kapela vydala desku s názvem Půlnoční hřích. V našem vysílání je představil frontman Krištofu Richard Krajčo. Na desce kapela spolupracovala s celou řadou umělců. Jednu píseň nahrála třeba se skupinou Jelen. Richard Krajčo vystoupí už příští sobotu v pražské O2 aréně na českém mejdanu s impulzem. Skladby z Půlnočního hříchu si ale pravděpodobně nechá na další koncerty.
3: Nevím, jestli nezahrajou spíš ty velké hity, ať si lidi zaspívají. Mám tam takový menší speciální prostor. Popřemýšlím, ale myslím si, že určitě zazní písničky, které si se mnou zaspívají. A protože se tam vzpomíná i na české pěvecké legendy, tak možná přidám i něco z jejich repertoáru.
2: Český mejdan s impulzem proběhne v sobotu 17. října v pražské O2 aréně. Kromě Richarda Krajčova se můžete těšit na Olympik, Miraj, Činasky, MIG 21, Lucii Vondráčkovou a Michala Davida. Poslední lístky jsou k dostání na Ticketportálu a Ticketmasteru. A dnešní chladný den bude nejprve slunečný, postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis tady na Goldu opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. Adam Kořice je stále s vámi, přeji hezké páteční dopoledne a teď už ABBA písnička One of Us.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Já jsem si tady našel takovou, jako řekl bych, revoluci ve světě soutěžení, ve světě sportu. Zapomeňte na maratony, zapomeňte na fotbal. V Tokiu totiž proběhla soutěž s názvem Mad Race a disciplína byla naprosto jasná, řekl bych, geniální. Soutěžilo se v tom, kdo nejrychleji usne a co nejlépe si zdřímne. Jednalo se o klání pořádané společností vyrábějící matrace. Zúčastnili se desítky lidí, na matracích spali právě ti soutěžící až 90 minut, přičemž soutěžili o hlavní cenu, a teď pozor, ve výši přes 2 miliony jenů, což je v přepočtu více než 250 000 korun. Cílem celé té soutěže bylo co nejrychleji a tvrdě usnout. Kvalitu spánku hodnotila zařízení sledující mozkovou aktivitu. No já si tak říkám, že konečně sport, kde by člověk po obědě v práci mohl reprezentovat svou vlast s čistým svědomím a ještě zbohatnout. Celé to soutěžení ale mělo jasný kontext, a to upozornit na chronický nedostatek spánku, který právě sužuje zemi vycházejícího slunce. Tady na Goldu za malou chvíli Slejte, přeji hezké páteční dopoledne.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Češi dnes zamíří k volebním urnám. Ve 14 hodin začneme vybírat nové primátory a starosty našich měst a obcí. V některých částech republiky se bude volit také třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. O té své by měli mít lidé informace s dostatečným předstihem. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec na Impulzu připomněl, že odevzdání hlasů nebrání ani to, pokud se někdo nemůže třeba ze zdravotních důvodů osobně dostavit do volební místnosti.
2: Volební zákon poskytuje tradiční institut hlasování do přenosné volební schránky. Je to poměrně jednoduché, protože právě i na webových stránkách najdeme třeba pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Jsou dohledatelné telefonní kontakty do každé volební místnosti v rámci toho daného území.
1: K volbám potřebujeme doklad totožnosti. Znovu bude možné prokázat se i e-dokladem. Volební místnosti budou dnes otevřené od 14 do 22 hodin. Zítra od 8 ráno do 14 hodin. Volby vyjdou stát na víc než miliardu korun. Nejvíc peněz spadne na odměny členům komisí. Papíru je ale také hodně, celkem 390 tun. Rozložené lístky by pro zajímavost pokryly víc než 900 fotbalových hřišť. Pro komunální volby se letos připravilo zhruba 13 milionů sad hlasovacích lístků, ačkoliv volit může kolem 8 milionů lidí. Na jednoho voliče tak připadá víc než 1,5 sady. Třetinu tvoří rezerva. Samotné komunální lístky stojí asi 38 milionů korun, senátní dalších 19,5. Lístky hradí ministerstvo vnitra. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění související s drogovou trestnou činností. A veřejnost se dozví jméno nositele letošní ceny za mír. Norský Nobelův výbor ho ohlašuje v těchto chvílích. Dnešní chladný den nejprve přináší sluníčko, postupně se ale znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Krohová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké páteční dopoledne, 9. říjen, a teď už skupina AHA, písnička Take On Me.

0: Sloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné páteční dopoledne do 12. Ještě určitě Oak Ridge Boys, písnička Elvíra, také Bonnie M. a nebo zlatá česká klasika Jiří Schellinger, skladba Holubí dům. Další muziku let 60. až 80. nabídne po zprávách v celou kolega Zdeněk Sekanina. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezký pátek, i nadále si ho užijte s naším rádiem, před námi je víkend, pokud možno odpočinte si. Já se na každého z vás budu těšit v pondělí po 6. hodině ranní, kdy tady na Goldu nastartujeme nový týden. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: napsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Pěkné poledne. Okrskové volební komise se chystají na start voleb. Už dnes ve 14 hodin se totiž otevřou volební místnosti a lidé tak budou moci rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební komisi ve Velkých Karlovicích čeká pořádný zápřah. Dnes a zítra si hodně zajezdí. Obec totiž patří k největším u nás a mnozí lidé bydlí na velmi odlehlých místech.
3: Starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík, mimochodem v čele obce od roku 1998, připomíná, že katastr čítá 81 čtverečních kilometrů. V tomto směru jde o jednu z největších obcí v České republice. Znamená to tak podle předpokladů o letošních volbách asi 20 výjezdů. Volební komise s přenosnou urnou za většinou staršími lidmi, kteří bydlí v okrajových částech. Cesty bývají různé, dojezd ne vždy snadný. Jan Čadár, Velké Karlovice.
2: Souběžně s volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 se jich týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se obyvatelé můžou vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25% všech oprávněných voličů. Fotbalová liga je zpět. Vrací se po rekordní téměř 3týdenní reprezentační přestávce. Rozeběhne se předehrávkou 10. kola, ve které nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. A dnešní chladný den přináší nejprve sluníčko, postupně se ale zatáhne, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Od dnešních zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Krásné páteční, teď už vlastně odpoledne vám přeje Zdeněk Sekanina, je 9. října. No a připravená pořádná várka skvělých, nádherných, zlatých hitů. Začínáme divným pondělkem, nebo šíleným pondělkem Manic Monday, tedy kapela Bangles. Připravena trošičku i Latinská Amerika, pak i Smokey Rod Stewart. Pojďme si to užít s Goldem při pátku 9. října.

0: páteční odpoledne vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Je 9. října a právě dnes by slavil narozeniny nekorunovaný král české zábavy, herec Vladimír Menšík. Bohužel už nežije, opustil nás v roce 1988. Jeho vyprávění nebo role v Chalupářích, anebo třeba ve filmu, v tom smutnějším filmu Ikarův pád, zůstanou asi navždy nekončícím pokladem české kultury, takže vzpomínáme, máváme tam nahoru, no a stejně jako od Vladimíra Menšíka k vám vždycky šlo to nejlepší From Me to You, je i písnička od kapely Beatles, tedy Ode mě pro tebe, pro vás všechny naše goldáky, tyhle ty skvělé hity, jen a jen pro vás. Užívejte si to při pátku 9. října.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Volební místnosti se otevřou už za hodinu. Také tentokrát se spolu s komunálními a na třetině republiky senátními uskuteční někde i místní referenda. Na železničním koridoru u Olomouce narazil vlak do překážky. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky šlo o pracovní nářadí. Provoz na trati je omezený, ve směru na Štěpánov se jezdí po jedné koleji. Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička. Navanete Mpilayová ji podle Nobelova výboru dostala za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva. Mateřská škola v plzeňské Doubravce zavádí takzvanou večerní školku. Jednou za měsíc připraví pro děti program také po klasické provozní době. Rodiče budou moci čas využít k odpočinku nebo společně stráveným chvílím.
2: Program od 6:30 do 9:30 večer má rodičům umožnit, aby si dopřáli společný čas ve dvou. Obvod chce pomoci těm, kteří nemají prarodiče nebo jsou na péči sami. Tento projekt nabízí od října jen 54. mateřská škola a služba se bude dělit mezi 6 tříd. Dvakrát za rok tak budou moci odpočívat rodiče předškoláků, rodiče ostatních žáků od 4 let věku jednou ročně. Když se večerní školka osvědčí, nabídnou ji i další zařízení v Doubraveckém obvodu. Klára Fajstová, Plzeň.
1: A dnešní chladný den nejprve přinesl sluníčko, ale postupně se znovu zatáhne. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Aktuální čas při pátku 9. října, 3 minuty po 13. hodině. No a co vám budeme hrát? Pointer Sisters, písnička Jump for my love, což je písnička, kterou máme určitě neodmyslitelně zpětou mimo jiné s filmem Láska nebeská, tak se pojďme rozvlnit v rytmech téhle písničky a zatančit si třeba jako Hugh Grant tehdy v roli britského premiéra. Krásný den přeje Zdeněk Sekanina.

0: dnešně pátek, no a svátek má Štefane. Jde o jméno řeckého původu a znamená korunovaný nebo vítěz. Je to taková původní podoba jména Štěpán. No nevím jak vy, ale když se řekne Štefan, tak já si vybavím pana Margitu a nebo Štefana z legendární vesničky mé střediskové, kdy přilétá se svým čmilákem, aby to popráškoval. Štefan letí. No tak gratulujeme všem Štefanům, no a hrát vám nejenom Štefani, budeme samozřejmě krásnou, skvělou muziku. Village People, za malou chvilku David Bowie hned potom, no a za českou muziku opět do světa filmu, což takhle dát se špenát, Jiří Schillinger. Při pátku na Goldu.
1: Radio Gold.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Začínají komunální a senátní volby. Právě teď se otevírají volební místnosti. Nejčastěji se nachází ve veřejných budovách, jako jsou úřady nebo školy. Během dovolené prezidenta Petra Pavla v Maroku došlo k vážné nehodě pouštní buginy. Hlava státu vyvázla bez zranění, havárie ale těžce zasáhla prezidentova blízkého přítele a herního vývojáře Petra Šebora. Ten jako spolujezdec utrpěl poranění obratlů a zlomeniny. Prezidentův tým spolu s přítomným záchranářem pomáhal na místě s první pomocí a stabilizací zraněných. Šebora přitom čeká operace a řeší se jeho bezpečný transport do Česka. K neštěstí došlo v poušti v první polovině týdne po setkání s účastníky Lídu Marok. Cesta vyvolala silnou kritiku už dříve, protože prezident kvůli ní vynechá komunální volby v domovském Černoučku. Hrad to označil za chybu v plánování. Epidemie salmonelózy v pražském újezdu nad Lesy má už 486 nahlášených případů. Laboratorní testy potvrdily nákazu u 284 lidí a v nemocnici skončilo 108 pacientů. Podle hygieniků jde ale o zpětné dohledávání z dotazníků, nikoli o nové šíření. Vše způsobila prošlá a nedovařená vejce z kuchyně Masarykovy základní školy, která 21. září zasáhla žáky, učitele, dvě školky i místní seniory. Případem se pro podezření z nedbalosti zabývá policie a radnice Prahy 21 mezitím chystá online formulář na odškodnění z pojištění školy i městské části. Žáci se po týdenním volnu a plné dezinfekci vrátili do lavic, druhá školní kuchyň ale zůstane týdny zavřená a obědy tam vozí externí firma. Nové album skupiny Kryštof je venku. Populární kapela vydala desku s názvem Půlnoční hřích. Album je dostupné na všech streamovacích platformách. V našem vysílání ho představil frontman Kryštofů Richard Krajčo. Na desce kapela spolupracovala s celou řadou umělců. Jednu píseň nahrála třeba se skupinou Jelen. Richard Krajčo vystoupí už příští sobotu v pražské O2 aréně na českém Mejdanu s Impulzem. Skladby z Půlnočního hříchu si ale pravděpodobně nechá na další koncerty.
2: Nevím, jestli nezahrajou spíš ty velké hity, ať si lidi zpívají. Mám tam takový menší speciální prostor. Popřemýšlím, ale myslím si, že určitě zazní písničky, které si se mnou zaspívají. A protože se tam vzpomíná i na české pěvecké legendy, tak možná přidáme něco z jejich repertoáru.
1: Český Mejdan s Impulzem proběhne v sobotu 17. října v pražské O2 aréně. Kromě Richarda Krajča se můžete těšit na Olympik, Miraj Činasky, MiG-21, Lucii Vondráčkovou a Michala Davida. Poslední lístky jsou k dostání na Ticketportálu a Ticketmasteru. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Po zprávách ve 14 hodin vám krásný pátek přeje Zdeněk Sekanina. Připraven je za muziku Nick Kershaw, potom Gianna Nannini, pak Dan Hill. Je toho mnohem více, tak si pojďme ten dnešní krásný pátek ještě zpříjemnit skvělou muzikou a zlatými hity tady na Goldu.

0: Takže je konečně pátek, o tom si tady na Goldu povídáme prakticky od 12. hodiny, že je 9. října, to už ode mě také víte, no ale že je Světový den pošty, tak o tom jsem se ještě nezmínil. Tenhle den připomíná vlastně založení Světové poštovní unie v roce 1874. Pro Gold je to dokonalá příležitost zavzpomínat na dobu, kdy jsme si třeba psali ty ručně psané dopisy, posílali vánoční pohlednice a těšili se na raní práskání poštovní skránky toho poklopu. No, každý máme asi na dopisy svoje vlastní vzpomínky. Trošičku se nám to vytrácí, tak při Světovém dnu pošty pojďme zavzpomínat úplně všichni. To už ale do rytmu Shakin' Stevense, This Old House, potom je připraven Joe Cocker, no a za českou muziku Olympici, Dej mi víc své lásky.
1: Radio Gold Impact.

0: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí stoupnou. Ministerstvo financí v cenovém věstníku zvedlo cenový strop u nafty o 38 haléřů na 47 korun a 67 haléřů za litr. Litr benzínu pak může zdražit o 17 haléřů na maximálních 46,48. Opatření se netýká prémiových paliv. Vláda zavedla regulaci kvůli prudkému zdražování z posledních týdnů a limity, které stanovuje vždy na den dopředu, mají platit do konce října. Na čerpacích stanicích na dodržování stropů dohlíží specializovaný finanční úřad. Vyproštění kamionu ve Vídeňské ulici poškodilo silnici. Zásah trval více než 24 hodin a vyžádal si nasazení extrémně těžké techniky. Kamion převážející vrtnou soupravu uvázl pod železničním mostem v Pražské Krči včera kolem 9:30 večer. Původně nasazený speciální vyprošťovací tank hasičů selhal a porouchal se. Proto museli dorazit další dva stroje a těžký jeřáb. Náklad se podařilo uvolnit až včera krátce před půlnocí. Ve vozovce po manévrech zůstaly viditelné rýhy a díry. Technická správa komunikací už povrch uklidila a odstranila uniklé provozní kapaliny. Rozsah škod teď řeší odborníci. Liberec čeká dopravní omezení. Silničáři začnou dnes kontrolovat bezpečnostní systém tunelu na silnici první třídy číslo 35. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dnes od 18 hodin bude v první fázi zavřený tubus na trase z Prahy na Děčín. Od zítřejšího odpoledne pak v opačném směru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová upozorňuje řidiče na možné zdržení.
2: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
1: Kontrola a omezení v libereckém tunelu skončí v pondělí ve 4 hodiny ráno. Čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne pak budou od severa západu srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ještě o 2 stupně více, tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 3 hodině odpolední, takový je aktuální čas a možná ten nejvyšší čas dát si zase skvělou muziku. Making Your Mind Up, což je písnička, kterou jsem pro vás teď připravil, muziku pro vás pro dnešní den vybíral.

0: pátku 9. října vám krásný den z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Dnes si připomínáme velmi významný den, a to narozeniny Johna Lennona. V roce 1940, právě 9. října, se narodil spoluzakladatel kapely The Beatles. Zemřel tragicky v roce 1980. Víme, jakým způsobem, bohužel. Jeho nesmrtelné písně jako Imagine nebo Give Peace a Chance provázejí generace posluchačů. Navzdory tomu si teď Beatlesáky nedáme, ale máme tu trochu Itálie. Ricky Poveri, Mamma Maria, Chris de Burgh, Missing You, no a za českou muziku to bude Blue Effect, Slunečný hrob. Tak si užívejte dnešní pátek s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

0: napsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách. I když to původně neplánoval, Pavel je v těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí vrací. U komunálních voleb v Moldavě na Teplicku musela zasahovat policie. Důvodem byl spor o vyškrtnutí 22 lidí ze seznamu voličů, kterým volební komise neumožnila hlasovat. K radikálnímu kroku přistoupil současný starosta David Leiterman s odůvodněním, že jde o účelové přihlášení k trvalému pobytu a dotyční v obci žijí jen na papíře. Mezi vyřazenými jsou navíc i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčních uskupení. K hromadnému přihlašování nových obyvatel došlo těsně před volbami. Některé z nich měl na úřad přitom doprovázet bývalý starosta a podnikatel Jaroslav Pok. Pražský magistrát od začátku měsíce zrušil maximální cenové stropy pro klasické taxikáře s taxametrem. Krok vyvolal ostrý spor přímo ve vedení města. Úřední dokument sice uvádí, že o zrušení rozhodla politická reprezentace Prahy, to ale rezolutně odmítá náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Odbor daní, poplatků a cen podle něj jednal na vlastní pěst a celou věc chce v koalici co nejdříve zvrátit. Ještě v srpnu přitom město limit navýšilo na 42 korun za kilometr, což taxikáři označovali za nedostatečné. Konec regulace tvrdě kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého hrozí návrat nekalých praktik a předražených jízd za desítky tisíc korun. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území bude pršet, později odpoledne od severozápadu budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Nejlepší, tedy the best, je nejenom písnička, kterou jsem pro vás teď připravil, Tina Turner, ale nejlepší je poslouchat Gold a nejlepší je u toho mít ten pocit, že je konečně pátek. Ten dnešní s datem 9. října, tak si ho pojďme pořádně užít.

0: Do dalších zpráv Goldu zbývá ještě nějaká ta minutka. My nejenom, že vyplníme skvělou muzikou, ale teď také důležitou informací, která se k dnešku váže. Je to taková podzimní mlhová pranostika, protože praví se v ní, že svatý Štefan mlhu schání z polí. Je to typická říjnová moudrost, která vlastně připomíná ony husté podzimní mlhy v údolích a také na silnicích. Takže nejenom motoristé, velký pozor. No a jestli jsem mluvil o tom, že na Goldu zaplníme anebo vyplníme ten prostor skvělou muzikou, tak vězte, že jsem já věděl, o čem mluvím, protože tu muziku pro vás vybírám. Everybody's Talking právě teď, Harry Nilsson, potom Holly Johnson, Americanos, no a za českou muziku nabídnu Olympiky, budou to Slzy tvý mámy. Užívejte den s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Radio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Mobilní aplikace e-doklady zvládá nápor během voleb bez větších potíží. Digitální a informační agentura zaznamenala od otevření volebních místností jen minimum hlášených problémů, které se podařilo obratem vyřešit. Do odpoledne proběhlo přes 75 tisíc obnovení aplikace v telefonech, což výrazně překonalo původní odhady. Systém tentokrát nesklamal díky předchozím úpravám a srpnovému zátěžovému testu, kterým stát reagoval na loňský kolaps při sněmovních volbách. Podmínkou pro úspěšné prokázání totožnosti u komise ale zůstává mít staženou nejnovější aktualizaci ze zářijového konce měsíce a znát svůj přístupový PIN. K násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem se přiznala nezletilá osoba. Tragická událost se stala v noci na středu 7. října, kdy záchranáři po 10. večer našli zraněného v bezvědomí s bodnými ranami a život už mu zachránit nedokázali. Kriminalisté potvrdili, že se k činu přiznal člověk mladší 15 let. Podle informací serveru Novinky.cz jde o 14-letou dívku. Vzhledem k věku není trestně odpovědná a policie proto žádné další podrobnosti k případu neposkytne. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci. Nejvyšší pohotovost platí pro oblast na pobřeží severní Floridy a Alabamy. Miliony obyvatel teď bojují s časem při masivních evakuacích.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnici, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Osmifinále fotbalového poháru MOL Cup nabídne třaskavý souboj Sparty s Baníkem Ostrava. Pražané budou mít výhodu domácího hřiště a s rivalem se utkají hned dvakrát v krátké době, protože je čeká i ligový duel. Los přál vedoucí Slávii, která v Edenu přivítá nováčka z Brna, zatímco trápící se Plzeň v případě zvládnuté dohrávky s Jihlavou zamíří do Zlína. Loňské osmifinále si zopakují Mladá Boleslav z Bohemians 1905, severočeské derby svede dohromady Liberec s Teplicemi, Slovácko zve Pardubice a druhý brněnský nováček Artis narazí na Jablonec. Jediným prvoligistou, který už vypadl, je Olomouc. Její přemožitel Prostějov se pokusí zaskočit Hradec Králové. Na jehož stadionu se v květnu odehraje finále o přímý postup do hlavní fáze konferenční ligy. Hlavním hracím dnem osmifinálových bitev je středa 28. října. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území se objeví občas déšť, později odpoledne od severozápadu budou srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Nejenom k čaji o páté, ale obecně na Goldu přidáváme skvělou muziku. Teď to bude Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Potom trocha Itálie s Drupim, připraveni i Boniem, Rivers of Babylon. Zkrátka dobře, tady na skvělou muziku narazíte v jakoukoliv dobu. I teď, a je pátek 9. října, tak si to pojďte.

0: Věřte, nevěřte, milí Goldňáci, že se mi k dnešnímu dni, tedy 9. říjnu, našel velmi zajímavou informaci, která se týká trestu smrti. Možná jste zaregistrovali tu spackanou záležitost nedávno v Americe. No tak zrušení trestu smrti ve Francii nastalo právě 9. října roku 1981, poměrně nedávno. Tehdy byl oficiálně zrušen trest smrti, no a gilotína, která se tam používala od dob francouzské revoluce, tak vlastně definitivně skončila v muzeu. No, řekl bych, že tohle výročí je v podstatě velmi optimistické a veselé, tak pojďme si veselé zaspívat třeba Sailor Girls, Girls, Girls, potom Fleetwood Mac nebo Marie Rotrová a bude to její marketka, pak i Pink Floydi. Máme pro vás skvělou muziku, co byste od Goldu při pátku 9. října taky čekali jiného. Krásný den.
1: Radio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Dobrý večer. Volební účast je zatím podobná jako před 4 lety. V prvních 2 hodinách obecních a senátních voleb zatím přišlo hlasovat průměrně 10-15% voličů. Například volební účast se v Pardubickém kraji od otevření volebních místností pohybovala kolem 10%. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala pětině. Na účasti v prvních hodinách se tradičně podíleli politici včetně premiéra Andreje Babiše a předsedu parlamentních komor Tomia Okamury a Miloše Vystrčila. Odvolil taky prezident Petr Pavel, který kvůli tomu po kritice své případné volební neúčasti přerušil dovolenou v Maroku. Inflaci táhnou nahoru ceny energií. V impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Růst spotřebitelských cen v Česku v září meziročně zrychlil na 2,5%, což je o 6 desetin víc než v srpnu. Podle Peterky za růstem inflace kromě cen energií stojí taky nedostatečné kapacity rafinérií.
3: Ty kapacity jsou omezené, protože jsou poškozené jak na Blízkém východě, tak například třeba i v Rusku. Teď ještě navíc přichází bouře do Mexického zálivu, která omezí tu rafinační kapacitu ve Spojených státech, což se prostě projevuje v růstu cen pohonných hmot. Ty používáme úplně ke všemu, takže to pak tlačí inflaci směrem nahoru i v jiných sektorech.
2: Naopak inflaci drží na úzdě nižší ceny potravin, podle Peterky se ale i ty můžou v příštích měsících zvyšovat. Opilý a svetovaný řidič skútru v Praze ztratil spolujezdkyni. Ze zadního sedadla mu vypadla ve chvíli, kdy ho pronásledovala policie. Muži, který pak nadýchal 2 promile, hrozí několikaleté vězení. Hlídka narazila na motorku, na které seděli 2 lidé bez helmy. Policisté se snažili zastavit, ale řidič ujížděl. Několikrát změnil směr jízdy, jezdil po chodnících i v zákazu vjezdu. Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud. Sankce zakazují finanční transakce s touto institucí, oznámil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Agentura Reuters připomíná, že krok přichází několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navanetenem Navi Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Soud uvedl, že sankce jsou útokem na vládu práva. A ještě počasí. Zítra očekáváme převážně zataženo, skoro všude déšť anebo přehánky. Později odpoledne bude mraky ubývat. Naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě až 18. Klidný páteční večer přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. Ománský pilot plánoval unést letadlo společnosti Fly Dubai a narazit s ním do letiště v Tel Avivu. A to po vzoru útoku z 11. září 2001. Uvedl to prokurátor. Detaily zjišťujeme do dalších zpráv. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají místní referenda. Na 20 místech lidé rozhodují o budoucnosti větrných elektráren. Ve třech obcích jsou tématem spalovny. Možnost stavby obchvatu města pak řeší Volary na Prachaticku. Kraj totiž plánuje rozšířit místní silnici z Blažejovic a v souvislosti s nedalekým plánovaným vznikem logistických center se mnozí obávají nárůstu dopravy v centru města. Zmocněnec přípravného výboru místního referenda Tomáš Válek nám řekl, že obchvat by černý scénář mohl odvrátit.
2: My teď vlastně tím referendem řešíme jednu jedinou věc, jestli nám tady budou prostě pod okny býváků jezdit ta doprava, anebo jestli je vyvedeme bezpečně okolo města. Obchvat znamená čistý vzduch a bezpečné přechody pro děti i pro seniory.
1: Otázka referenda ve Volarech se dotazuje na to, zda občané souhlasí s tím, aby orgány města začaly jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o vůli obchvat postavit. V Bruselu se demonstrovalo proti úsporné politice belgické vlády. Protestu se zúčastnilo na 30 tisíc lidí. Ačkoliv samotný pochod byl pokojný, v okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Píše to agentura Reuters s odvoláním na policii. Konala se i stávka, která podle agentury narušila veřejnou dopravu i letecký provoz a zasáhla taky řadu škol. A přidám i počasí na zítřek. Sobota bude převážně zatažená, skoro všude bude pršet. Později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě až k 18. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. V Praze stojí metro. Ve stanici Náměstí míru na trase A totiž spadl muž do kolejiště. Mimo provoz je momentálně úsek Želivského Davidská. Lidé mají využít povrchovou dopravu. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je v těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí s nehodou, která se stala jednomu ze členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, tvrdí to digitální a informační agentura. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale nakonec podařilo obratem vyřešit. Černé odhady se potvrdily. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Potvrdil to podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Všechna čtyři moskevská letiště dneska musela kvůli vzdušným útokům omezit provoz. Podle ruskojazyčného telegramového kanálu Astra hlásili monitorovací služby kromě dronů taky malé balóny. Výbuchy se podle místních ozývaly na jihu a východě ruské metropole a zasahovat měla ruská protivzdušná obrana. A dodám i počasí, zítra naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě až 18. Druhý den voleb čeká převážně zataženo, skoro všude déšť a nebo přehánky. Později odpoledne budou mraky ubývat. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer, se zprávami je tu Iva Horáková. Za necelou hodinu končí první den komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin. Šanci hlasovat budeme mít ještě zítra mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších městech je počítání hlasů složité.
2: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
1: Svůj hlas dnes nakonec v Černoučku na Litoměřicku odevzdal i prezident Petr Pavel. Prezident se kvůli volbám vrátil ze zahraniční dovolené. Původně to ale neplánoval, což dnes označil za chybu. K vraždě 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem se přiznala 14-letá dívka, píšou to Novinky.cz. Vzhledem k věku není trestně odpovědná a policie proto žádné další podrobnosti k případu neposkytne. Tragédie se stala v noci na středu 7. října, kdy záchranáři po 10. večer našli zraněného v bezvědomí s bodnými ranami a život už mu zachránit nedokázali. Kriminalisté potvrdili jen to, že se k činu přiznal člověk mladší 15 let. Solární boom naráží na problém. Česku chybějí technici. Uvádějí to Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl. Od strojírenství a elektrotechniky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Aby ji Česko využilo, je podle obou organizací zásadní posílit technické vzdělávání na středních odborných školách, učilištích i vysokých školách. Středoamerickou Panamu zasahlo zemětřesení o síle skoro 8 stupňů. Úřady varují před nebezpečnými tsunami podél pobřeží několika států, píše to agentura Reuters. Protesty studentů ve Francii budou pokračovat, avizují to francouzské studentské svazy, které jsou nespokojené se stavem školství v zemi. Učinili tak poté, co dosahli podle svých slov prvního skutečného vítězství, a sice příslibu vlády vyslat do práce zhruba 3000 plně kvalifikovaných učitelů, aby zaplnili personální mezery. Podle agentury AFP byla dnes většina studentů ve třídách. Studentské protesty, které se změnily v masové akce, Francii otřásají už několik dní. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje více turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Poprad.
1: Fotbalisté Slavie drží ligovou neporazitelnost. V předehrávce 10. kola první ligy totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0 a mají tak 8. výhru. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem 6 bodů na druhý Liberec. Pražané se vítězně naladili na úterní zápas 2. kola ligové fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Zlín spolu se Slováckem dál čeká na první triumf v ročníku nejvyšší soutěže. Na kontě má jen bod. A ještě počasí. Zítra, tedy druhý den voleb, čekáme převážně zataženo, skoro všude bude pršet. Později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů. Na Moravě naměří až 18.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Dobrý večer. Končí první den komunálních a senátních voleb. Teď ve 22 hodin se zavírají volební místnosti, aby se v 8 ráno znovu otevřely. Zítra pak můžeme hlasovat do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách přišlo průměrně 10 až 15% voličů. Vyšší účast byla v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala k pětině. Zpět do České republiky nečekaně přiletěl prezident Petr Pavel, který krátce před 3 odpolední odevzdal hlas v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Odvolili také premiér Andrej Babiš, bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus a předsedové vládních i opozičních stran. Inflaci táhnou nahoru ceny energií. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Růst spotřebitelských cen v Česku v září meziročně zrychlil na 2,5%, což je o 0,6 víc než v srpnu. Podle Peterky za růstem inflace kromě cen energií stojí také nedostatečné kapacity rafinérií.
2: Ty kapacity jsou omezené, protože jsou poškozené jak na Blízkém východě, tak například třeba i v Rusku. Teď ještě navíc přichází bouře do Mexického zálivu, která omezí tu rafinační kapacitu ve Spojených státech, což se prostě projevuje v růstu cen pohonných hmot. Ty používáme úplně ke všemu, takže to pak tlačí inflaci směrem nahoru i v jiných sektorech.
1: Naopak inflaci drží na úzdě nižší ceny potravin podle Peterky, ale i ty můžou v příštích měsících zdražovat. Podél pobřeží od Mexika po Kolumbii hrozí tsunami. Panamu totiž zasáhlo silné zemětřesení, mělo skoro 8 stupňů. Z Panamy nejsou bezprostředně hlášeny žádné škody, ale televizní záběry ukazují lidi prchající z budov. Podle svědků silné otřesy pocítili jak obyvatelé v hlavním městě Panama, kde mnohé z nich zachvátila panika, tak v San José, metropoli sousední Kostariky. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se pro změnu blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři 3. kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci. Nejvyšší pohotovost platí pro oblast na pobřeží severní Floridy a Alabamy. Miliony obyvatel teď bojují s časem při masivních evakuacích.
3: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnici, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatel, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: 9 zápasů v nové sezóně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých ocelářů, kteří v pátek v 9. kole porazili Hradec 5-2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i další zápasy. Litvínov 3-1 porazil Olomouc, Vítkovice 2-3 nestačily na pardubické Dynamo. Kladno 4-3 přehrálo Mladou Boleslav a Liberec 5-0 rozdrtil Karlovy Vary. A české fotbalistky prohrály v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa, podlehly v Pardubicích Skotsku 0-2. Odvetu venku odehrají v úterý. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme převážně zataženo, déšť, později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě naměří až 18. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Dobrý večer. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. K obecním volbám v Česku přišla v první den nejčastěji pětina až třetina voličů, tedy podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů či mimořádných událostí, funguje i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Voliči vybírají své obecní zastupitele a třetinu senátorů. Hlasovat jsme mohli do 22 hodin. Zítra pak mezi 8 a 14 hodinou, pak začne sčítání hlasů. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají místní referenda. Na 20 místech lidé rozhodují o budoucnosti větrných elektráren. Ve 3 obcích jsou tématem spalovny. Možnost stavby obchvatu města pak řeší Volary na Prachaticku. Kraj totiž plánuje rozšířit místní silnici z Blažejovic a v souvislosti s nedalekým plánováním vznikne logistických center se mnozí obávají nárůstu dopravy v centru města. Zmocněnec přípravného výboru místního referenda Tomáš Válek nám řekl, že obchvat by černý scénář mohl odvrátit.
2: My teď vlastně tím referendem řešíme jednu jedinou věc, jestli nám tady budou prostě pod okny býváků jezdit ta doprava, anebo jestli je vyvedeme bezpečně okolo města. Obchvat znamená čistý vzduch a bezpečné přechody pro děti i pro seniory.
1: Otázka referenda ve Volarech se dotazuje na to, zda občané souhlasí s tím, aby orgány města začaly jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o vůli obchvat postavit. Část metra na trase A v Praze 2 hodiny stála. Ve stanici Náměstí míru totiž spadla do kolejiště žena, na místě zemřela. Mimo provoz byl večer úsek Želivského Davidská. Provoz byl obnoven v 21 hodin. Místo metra mohli lidé v uzavřeném úseku použít povrchovou dopravu. Pečovatelské služby na Karlovarsku roste poptávka. Sociální pracovnice jezdí za klienty a pomáhají například s nákupem nebo osobní hygienou. Péče ale začíná být náročnější.
3: Radnice řeší problém, který musel přijít. Jak populace stárne, je potřeba víc těch, kteří budou pracovat v sociálních službách, případně pomáhat jako dobrovolníci. Na Karlovarsku to je výzva. Peněz není na zbyt. Navíc řadu těch, co by se hodili a mají zkušenosti například z lázeňství, přetahují sociální služby z nedalekého Německa. Vedle domovů pro seniory a charit tak nově zkouší štěstí třeba radnice v Chodově. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policisté prohlédli na 35 tisíc polských škol, zadrželi 59 lidí, píše to agentura Reuters. Jednalo se o reakci na předchozí 2 útoky v polských školách, které se odehrály tento týden během 2 dní. Obavy vyvolaly také zvěsti o dalších možných útocích, které se objevily na internetu. Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. V dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A přidám i počasí na zítřek. Sobota bude mít převážně zataženo, taky bude pršet. Později odpoledne, ale mraky ubydou. Teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů, na Moravě naměří až 18.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb. Páteční hlasování probíhalo od 14 do 22 hodin. Šanci odvolit budeme mít ještě v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších místech je počítání hlasů složité.
2: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
1: Na některých místech provázely první den voleb problémy. Policie zasahovala například v Moldavě na Teplicku. Komise tam totiž nenechala hlasovat několik lidí, ti pak zavolali policii. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Pavel před 15. hodinou nakonec hlasoval, na krátkou dobu se vrátil ze soukromé cesty v Maroku. Novinářům řekl, že ho původně plánovaná účast ve volbách trápila a že by ji považoval za chybu. Část kritiky označil za oprávněnou, část za hysterii. Po hlasování se vrátil zpátky do Maroka. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě byli pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. Čekání ve frontě na nejznámější krkonošskou lanovku by mělo být příjemnější. Pod Sněžkou totiž otevřela novou multimediální expozici o nejvyšší české hoře. Výstava propojuje přírodu, historii a příběh Sněžky.
3: Vznikla na místě bývalého bystra v dolní stanici lanové dráhy. Dominantou je přes 4 metry dlouhý model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping o proměnách krajiny během roku. Součástí expozice jsou dotykové obrazovky, panoramatická projekce i kukátka. Otevřena je zdarma v provozní době lanovky. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Protesty studentů ve Francii budou pokračovat, avizují to francouzské studentské svazy, které jsou nespokojené se stavem školství v zemi. Učinili tak poté, co dosáhli podle svých slov prvního skutečného vítězství, příslibu vlády vyslat do práce zhruba 3000 plně kvalifikovaných učitelů, aby zaplnili personální mezery. Podle agentury AFP byla většina studentů ve třídách. Studentské protesty, které se změnily v masové akce, Francii otřásají už několik dní. 9 zápasů v nové sezóně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých ocelářů, kteří v pátek v 9. kole porazili Hradec 5-2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i další zápasy. Litvínov 3-1 porazil Olomouc, Vítkovice 2-3 nestačili na pardubické Dynamo. Kladno 4-3 přehrálo Mladou Boleslav a Liberec 5-0 rozdrtil Karlovy Vary. A ještě počasí. V sobotu bude převážně zataženo, skoro všude zaprší, později odpoledne budou mraky ubývat. Teploty se dostanou mezi 11 a 16 stupňů, na Moravě naměříme až 18.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Nejen volební zprávy nese Iva Horáková. V sobotu se probudíme do druhého volebního dne. Komunální a senátní volby budou pokračovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Pak začne sčítání hlasů. Konečné výsledky budou známy až v noci na neděli. Dlouho trvá se číst výsledky zejména ve velkých městech. Aplikace e-doklady zatím funguje dobře. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. Politologové ho za to pochválili. Pavlová obhajuje svou neúčast v komunálních volbách jako právo na odpočinek. Odvolili taky premiér Andrej Babiš, bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus a předsedové vládních i opozičních stran. První den, tedy v pátek, přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako minule. O Senátu hlasuje méně lidí. Například páteční volební účast v Pardubickém kraji se odhaduje přes 30%. V Hradci Králové po 8. večer v obecních volbách odvolilo přes 27% voličů. Volby jsou zatím bez problémů, pouze v Moldavě na Teplicku musela do volební místnosti přijet policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu, podobně jako po minulých volbách.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Epidemie žloutenky může na jihu Moravy zesílit. Hygienici se obávají nárůstu nakažených během podzimu. Situace se na jižní Moravě zlepšila na konci prázdnin. V září ale případů začalo zase přibývat. Podle ředitelky protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renaty Ciupek je důvodů hned několik.
2: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. A zároveň nám tedy přibývá jaksi cestování vlastně a cestovního ruchu na území města Brna, to znamená, v těch důležitých dopravních uzlech dochází vlastně k velké koncentraci lidí.
1: Hygienici apelují na prevenci, především na očkování, naopak situace ohledně chřipky je zatím v klidu. Opilý a svetovaný řidič skutru v Praze ztratil spolujezdkyni. Ze zadního sedadla mu vypadla ve chvíli, kdy ho pronásledovala policie. Muži, který pak nadýchal 2 promile, hrozí několikaleté vězení. Hlídka narazila na motorku, na které seděli 2 lidé bez helmy. Policisté se je snažili zastavit, ale řidič ujížděl. Několikrát změnil směr jízdy, jezdil po chodnících i v zákazu vjezdu. Černé odhady se potvrdily. Omanský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Potvrdil to podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 v USA. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat 3x týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový úzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi jsou najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Poprad.
1: Fotbalisté Slávie drží ligovou neporazitelnost. V předehrávce 10. kola první ligy totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0 a mají tak 8. výhru. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem 6 bodů na 2. Liberec. Pražané se vítězně naladili na úterní zápas 2. kola ligové fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Zlín spolu se Slováckem dál čeká na první triumf v ročníku nejvyšší soutěže. Na kontě má 1 bod. A ještě počasí. Sobota přinese převážně zataženo a déšť. Odpoledne naměříme 11 až 16 stupňů, na Moravě i 18.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb. Páteční hlasování probíhalo od 14 do 22 hodin. Šanci odvolit budeme mít ještě v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Pak začne sčítání. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce si na konečné výsledky počkáme několik hodin. Hlavně ve větších místech je počítání hlasů složité.
2: Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze.
1: Na některých místech provázely první den voleb problémy. Policie zasahovala například v Moldavě na Teplicku. Komise tam totiž nenechala hlasovat několik lidí, ti pak zavolali policii. Petr Pavel to nakonec vyřešil dobře, tak politologové komentují prezidentův návrat na komunální volby. Odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Pavlova účast ve volbách je podle odborníků očekávatelná a může pomoci napravit předchozí politickou chybu a získat zpět případně ztracené sympatie veřejnosti. Pavel před 15. hodinou nakonec hlasoval, na krátkou dobu se vrátil ze soukromé cesty v Maroku. Novinářům řekl, že ho původně plánovaná účast ve volbách trápila a že by ji považoval za chybu. Část kritiky označil za oprávněnou, část za hysterii. Po hlasování se vrátil zpátky do Maroka. V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě byli pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči. Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti pod skálou. Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla. Čekání ve frontě na nejznámější krkonošskou lanovku by mělo být příjemnější. Pod Sněžkou totiž otevřela novou multimediální expozici o nejvyšší České hoře. Výstava propojuje přírodu, historii a příběh Sněžky.
3: Vznikla na místě bývalého bystra v dolní stanici lanové dráhy. Dominantou je přes 4 metry dlouhý model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping o proměnách krajiny během roku. V součástí expozice jsou dotykové obrazovky, panoramatická projekce i kukátka. Otevřena je zdarma v provozní době lanovky. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Protesty studentů ve Francii budou pokračovat, avizují to francouzské studentské svazy, které jsou nespokojené se stavem školství v zemi. Učinili tak poté, co dosáhli podle svých slov prvního skutečného vítězství, příslibu vlády vyslat do práce zhruba 3000 plně kvalifikovaných učitelů, aby zaplnili personální mezery. Podle agentury AFP byla většina studentů ve třídách. Studentské protesty, které se změnily v masové akce, Francii otřásají už několik dní. 9 zápasů v nové sezóně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých ocelářů, kteří v pátek v 9. kole porazili Hradec 5-2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i další zápasy. Litvínov 3-1 porazil Olomouc, Vítkovice 2-3 nestačili na pardubické Dynamo. Kladno 4-3 přehrálo Mladou Boleslav a Liberec 5-0 rozdrtil Karlovy Vary. A ještě počasí. V sobotu bude převážně zataženo, skoro všude zaprší, později odpoledne budou mraky ubývat.